0: razumemo to, Heimbabu. Daj nos najmenša do kolekte nešto.
1: A môj synko, net pasy so zales, jo, he?
2: Aj, zastanč, jo, to je na budná kuda, jo, jenoš klip a voda a žán sex.
1: Ach, to ja znaju te.
0: Ej, Beno, nešto jemo mes nami, ej, ja te máš te finky. Ja boh či temu pomáč.
2: No haj, 20% za vlastne slava?
0: Čo, 20%? Včera si ty došli, kodiu. 50-50, Beno.
2: Na dere, bona vieco tu vomšinu, potaj kým pojcu za vás ne spala.
1: Á, tá si ja nedom prajú zase môj dojem náboj.
3: Ja som zase kradu.
0: Zase žno.
3: Ja som zase kradu.
0: No fajn môj.
3: Ja som zase kradu.
0: Že bude to váš nám zonič.
3: Hej, ho, ja som zase kradu.
0: Beno, Beno.
3: Ja som zase kradu.
0: Čo na to nech bude s tobou.
3: Ja som zase kradu.
0: A že ja dom neke prečil.

0: Na to tytule nas netko šitkých na najpozdžišho v obučiu. Netko poladneme do sveta hučby, a to se Simonom Hedušku v nás netko převodža do stavizno saxofona. Před 180 letami by se menujce patent za rovnje tuto instrument přizivil.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Tutun zvuk nedom spoznaješ. Čopwy a škropawy. Drude mieszki. A drude môže saxofón

0: Woblubowany był saksofon hakle z wuspiechom jazzowej hudźby w prynej połojce 20. lětstotka. To Adolf Sachs, po kotrymž je instrument pomjenowany, viace nedožiwi. Nam dźensa najbóle w pomjatku je saksofon mjezynarodnje we spiewach kajž Careless Whisper. Abo v Baker Street. V serbske hudźbje nadinžeme saksofon, napríklad v spievach Andreasa Bickinga, šako juntiš sam raje. V Mirčin Veclichovom štojšie darjene nosi saksofon spočatnú melódiu. Tež Ištvan Kobjela je instrument do svojich jazzových interpretáciu ľudových spievov zatvaril. Všetko zaso v obľubovaný instrument zmie tuž zaujesče tež ve přichodže, dále svoje v úspichy.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Vo saksofon je a stavisnach instrumenta je nam Simon Hetuška povedal. Patent za tunle instrument je so menujúce před dokvadne 100 a 80 letami přizivil.

z krasnym lubosczynskim titulom startujemy do dżensniša rania z romatnia z Michałom Cyżom sme to runia činili. A nitko poladnemy, kaž svončko jeszcze raz svieči da rečnišča tu Budyšinje. Budyšinje su tu ten tydzień umienicy brio šprevje v uredžili, tak so môža su tam ľudžo tiež v příchodných mesacach za co čapnič, kvilku tam sildič a si přírodu ľubič dač. Tak zdžili to miesto na naprašovanie. Tak su podvú šprevje při spúšťadle pod starý vodarniu a Michalské cirkviu drevinu odstronili a tiež vysokú travu odsekli. Tiež krajný zariad za riečne zaviery tam tu kvíľu dživa, oni pravidlne svoje přípravy podvú riečnišču a jezeru ladaja. Tak při krásnom svončku môžete sa netko tiež v příchodných týdženiach zase derie při šprevi odčerstvič.

0: Runja Šako sem rečala o starobnem šerjesku v Sakski ahaj. Rajvico rožen, ti tiš lica za so najmurča gmena, vjac v tem pak přichodne v Ustavanske hodžine potom. Nitko najprej da raz přepodam svoj do Radvorja.
1: Nábožné svoj.
0: Tutena dženca Maria Bušina.
2: Dženca 2. oktobra je vopomnenský džen Janžela Pistona. Pamž Klemens Džesate je jun v liče 1670 v katolski cirkvi zavjet. Prinjot nedre myslíme při svoje Janžel Piston najskýre na svetu ľuboznu postavu z kšidvomaj, kotraž nás na všetkých pučach převodža a škýta. Ja chcú rade s vami tute mysle ešte trochu dále viešť. Tyž nekotrý škúli človek je mienujúci kaž Janžel Piston. Je celé jednore v pravým vokomiku tu. Připoslucha a pozbudžuje. Škýt nevoznamenia, so vostanje nam všetko negatívne zalutované, ale so máme v češkých časach nikoho po boku. Runie tak, môže kúžde z nás Janže Piston za druhých byť. Přečené slovo, telefonát, pomocná ruka a správne připoslúchanie môže druhému človeku veľa voznamenieť. Ale myslička na Janžela Pistona spošťa dôveru a zmieruje. Šako netreba všetko sam než. Myslu si, že je runie dženca dobrá skvádnosť, so za nikoho pomodlič, kýše vám v živeniu zeperu dal. Snano nichtu, kotry z cova nevie, kak vážny vún za druhého bie. A přemyslujte tole raz. Štú bie mi Janže Piston a za koho smiem ja to dženca snano byč.
0: Nábožné svoje kniha dženca Maria Bušina na doku a zamovitosti Radvorskej osady.

0: one.
1: Ви, вида, видамост, а вунамаканки.
2: З мерчином венком.
3: За чвоје час громадност луѓом теје не е ничо ново. Хакле теле дни су следжаки а следжарио за шине с вуодночением строотниских датов јаца ач 270 000 особу показали за луѓо ки су самотни заишо а ушчишо душиње а челње скорја. A psychologojo a lekarki z Izraela su wundan usledžili, zo zromadnošč samo nekotre z našich zasadnych čilnych funkcijov na dobro wobliwuje. Za to su oni z jaca a čpousta porami vospietne šelake eksperimenty przewedli. Tak staj jednym tajkim partneraj raz hromadžeski bu kleba jedvoj raz kužde sam za sebie. Pšitym a potem su koncentraciju krejno cokora wobkič buali. Tuta stupaše spěšnišo a vyše, když luďo sami jedžachu. Jeli máme druhých blízkošti, může naše čivo potajkým krejne cokol lepe regulovač. A tež čopfotu naše čivo tajkým pádži lepe džerži. Tak dobiachu luďo dalším pospyče raz sami, raz jako po na 5 menšinou do zimného rumahič a potem mějachu bydlk hodžine kvíle so zvorevač. Přitem měrješe so šun čas temperatura ich kože. Samo když se při tým nedotkachu, temperatura pola poru tak silně nespadne a potom se ty spěšnišo zaso zvorevachu. Nejnže pak při tým o to, hát su luďo vědomě zimu mrili, ale kak podvědomé čilne funkcie, procesy člověku riaduja. No a to činja one v věstých pádach efektivnišo, jeli máme druhých při nami. Jednotlivé efekty su samo na sebi moličke a za šedne džen nimaja vůznam, ale, tak sledžaki a sledžarjo, tute moličke efekty moli so přes leta ali džesatki beze šeo na našu strovotu uskutkovač. Takže hižo zajšvih letach nedom jacore studije pokazachu zostupa riziko zo skoriš na diabetes typa 2 jeli se samotny. Kak to šo netko dokładne romadž zvisuje, fachovce a fachovče hišče dospolne rozkvašč nemoža. Jasne pak je, zo ne je na škodu, dež dobre s dobrymi so druži.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Z mierčinom venkom.

0: nadal, když je dom otohane.
1: Čepl pak tyž, to tolo byč nemože.
2: Pojtaj, dodživa.
1: Ach, tajke niž to hupe. Študa vočakuje votemne, zo mam dom votorač.
2: Započneme z cechu. Bagoro, nakvaduj na moju pvoninu cehle a riade.
0: Kýžo je džera ceže, bagoro. Vyčítaj vůj to tyž? Ščine, sú vůjke škáloby. Dom je niž tu jace bydlič nemože.
2: Miešova, pomaj sobu. Sú aj romadže, što ešte dele spadalo. Trebáme rum a svobodné miestno.
0: Aj, však nakladné auto.
2: A nie to ščine, bagaro.
1: Kečbu, zaječte nabok.
0: A bagaro, čini či to tola veselo?
1: Mi, ach, kajke bagada rade dome votora.
0: Tež bude dom votnošené, bude tu miestno za nový dom, vůjku zárodu abo parkovaniščo.
1: No je, tak to docela ište viděl nejsem.
2: A daleče, pojtaj, pojtaj, zmietaj taj šitko na moju poninu.
0: Miso to ljubi, jak kožde na rok rade spenju.
1: Meniš, je čas za tvarenje.
2: A čas za votnošenje. Votvjezu kamenje a cele a přijedu nedom zaso.

išče na nim. Při pospeče kradnjenja pak je škoda njedže 1500 euro nastava, zoko KFZ nitko sledži a pyta za svědkami. A v ostatnjem bivej vodže tam ste policija a vonjova vobora v noci na štvrtk psa z vodového bazena usvobodživoj. Svědk by zvěrio nuzovej situaciji namakal a pomoc zazvonil, přes čip potom možachu mečela psa namakač a na koncu by štaj zbožený muž a jeho zvěriči přečel zaso zjednočenaj. A v Biskupicach je vodža motorského sredu večer policijské kontroly učeknul, što se čiletný muž nezasta, ale čekne z vysoký spíšnosťu čekaše přes město, při tohošču potom policija kontakt k njemu zubi. Požiš opak možachu muža zvěstčič. Přečo njemu se nitko mězdrujím dla jezdženja bez dovolnosti a zakazaného motorového ujezdžovania sledži.

0: James Arthur zrobil The Bittersweet Love a ste mi stupkom na posledních.
1: Srbský rozvoz. Povězče. V studiu Matej Cish.
2: Dobranje. Skvadnostnje Dnia Nímskej jednoty je so sakski ministerski prezident Michael Kretschmer včera na svedženju v Nímskim poslanstve v Praze v občelju. Kajž z nuinskej zdjelenki v Inže, bje Sakska leca za uotovanje svedženja v českej stolice zamovita. Skupina astronaut bje tam ze sedom hudžbnikami a hudžbnicami namestnje, zobe hosčom z politiki a hospodarstva, mjezrujem tež prezidenti Českeje Petre Pavele, z večernym koncertom sarbsku hudžbu predstajiva. Tež kampanja Zogit Sexisch so Praze prezentovaše, a Mr. Plauen, kiš uotuje 2027 Jane Saxo. Skladnostnje 80-tych posmertnych narodnin, vumioče Boženy, Nauka, Kunišoveje, je sa čera na žoli Serbskeho ľudova ansambla hudžmoliterárny program kooperácii ze Serbským muzeum motmil. V ústupichu čelist Matias Hübner, riovaki SLA, kajštež serbske poetky a poetaj z moderátorku Milenku Naukec. Direktorka Budeského serbského muzea Kristina Bogušova přednošovaše vo mezinárodne připoznatý umiočí. Nauka Kunišova je na serbskej rozšírenej vyššej šuli maturovala a potom v poľskej malarstvo študovala. Poznata přes svoje surreálne a poetické molby, kajštež grafiky a ilustrácie k serbskému básnictvu. Jeje obrazy sú vystavené v Serbskom muzeju a privátnych zbierkach Európie a Americe. Do prezentácie 5. sakskej krajnej vystavenie 2029 na Albrechtovej tvrdžizne v Mišne sú Serbia sobu zapšieči. Koncept vystavenie k téme Što je Sakske je návoda projekta dr. Thomas Stein včera zastupieriam serbských institúciou Budišine predstavil. Serbia sú zastupieni ve viedomostnej přírađe, so ve všech otreskách sobu tematizuja a zmeja osobitú rolu při témie dialekt a rieč. Ústajenca zabiera so skvadnostne 1100. ročnice Mišna ze sakskej domiznu a sakskej identitu. Leca hač do 11. oktobera bieži prvne kolo vubiedžovania Pokaž tvoju Saksku, kdež môža projekt za zopravdženie 5000 € dobyč. Viace hač 100 prostvu vo spichovanie k letušich kultúrnych projektov je založba za serbský ľud dostava. Niedže povojca sú projekty v rozmerie pod 10 000 € tam na povojca prosy vo viace. Kajž zdeli rečnica založby je mnoho z nich znatých, kajž umyský návod korov, rejovanských a dživadúr skupinov, abo tež sotovenie drastov a digitálne projekty. Pienežná suma zapodatých prostvo je väčša hač etá. Zariad a fachová přirada šo dokvadne prúhujete, konc novembra potom so vo spichovaniach rozsúdži. V Budešine sú tutom týdženiu brioš previe uriadžili. To zdeli miesto na naprašovanie. Tak sú podvúž previe pri spúšťadle pod Staré Vodorňu a Michalskej cirkviu drevinu odstronili a vysokú travu odsekli. Tež krajný zariad za rečné zaviery tam tú kvíľu dživa. Oni pravidelne svoje přípravy pod rečnišťo a jezoru ladaja. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiež na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca viele močelo, jenož trošku svonca vidím v ostane pak sucho při temperatúrach až do 21 stopňov. Júce od temperatúru sem podobne otrania najprv raz kúria vojte, potom pak trošku viace svonca, ale tiež tožto močelo a zaso prevažne sucho.
0: A podadám za vás ešte na puče a na druhý, dále je tam všetko poriadku. Jeli zo so to zmení, trebame vieza vaše sobu dživo zazvonče tu išto štúdia pod Budišin 7400 nás docpieče abo písače nám naši app MDA Serbia má vo bojesť s vopkadným pokývom.
1: Serbský rozvoz.
0: Startuje s vami do nového dňa, do piatka.

0: Jubiläe, a svedženje maja so svečič, a totiž v šuli jinak neje. Tutunte džin spominaja jacere kubvaništa na svoj jubilej. Budeska, serbska zakvadna a vyša šula zladujete na 80-letne v obstače. Včera popodňu sú skvádnostne tutoho germušu v auli budeského kubvaništa svedčili. Ľudia Mačiova bie na svedženiu podľa a je z direktorku vyššie šule, kaštež s nedušimi vúčerimi porečova.
1: Takle mjero na germuši klinčeč. Akordeon a gitara a serbski ľudový spev. Zaspevali sú včera vúčerky a vúčerio, Nedeši a neciši kolegi serbskeje zakvadnje a vyššeje šule Budešin, kaštež hotnoki a hotnorjo. Je to kuždoletne tradicija bila, a leca k 80-letnemu jubileju šulu su ju vozrodžili, tak direktorka Bärbel Kretschmarjova.
2: A my sme se rozhodžili, co bude svedžen za šulerjo. My sme prajli dvojedne, svedčime, tak sme to tež tutun týden činili, při rianem slunčnem vedre. A sme v počovač byli, sme orientacijski bier mieli, sme grafitijove workshopy mieli, torte pekli, jara bauarbeitne program.
1: Tykancov bych ju včera dužto přijotvali, vúčerio gratulanča bych ju jen napekli. Telko miachu sej povedač, to zvosta liedma kvíle za šalku kofia. Nedeši vúčo za šport a vúmilstvo Jozef Švon by samosovi tež prikvatal ze 87 letami tre jeden z najstarších.
3: Sem se nedom prajo tam dobiš hič, dokež vile, kiš ja znaju, sú dženca tež tu, jene šuli ja pšeju vile dječi v serbsčine, a zovone tu serbsku reč tak do kajš možno ze smalými skupinami abo riadovieny vúhotuja.
1: Praj nedeši športov vúča. V auli vyššie šule v Budešine je mu napšečo pši kofiu sedací vúčaky. Jedna je Ilona Fuktova.
4: No a ja som bola najprv v Horče, potom v základnej šuli, potom na vyššej šuli, tam som ja mila serbšinu, nemčinu a katolsku nábožinu. Teď žila ze šulerem, to ja som mi ľubila. Sovo tu v šule ju starač, im pomač a po boku stač.
1: Cí leta je mestem na Vúminku, viacere li džesatky by svoje najľubšie pohovanie vukonjava a přije šuli.
4: No aj zo ta šula dále v obstej a dále tak nere dživa, kaj smo moterom dživali.
0: Vosom džesač letni jubilej serbske zakvadnje a vyššie šule Budešin deletne vosvieča. Včera sme tam na tradicionálne germuši, nedušich a nečiších vúčerjo pobyli. Ľudia Mačiova by podľa.

runje mehr hižo knižno pokil za vas a netko vezo te termine sleduja. Vinovi svedžen sveča znu a peskecach, a to jutce z česke cymbalovi skupinu, kiž su přeprosili a zdobom z serbským dujerským cilkom Kmelovanka, jutce večo šestřich peskecach. Na dženvotere nich duri přeprošuje vonjova vobora ze Smečkec do Gratunje, a to sobotu cioch, tam možete si vobladač, kak nuzova auto z Nucka vupada, poskyči so defibrilátorový trening a ještě vo vele, vele viac, a potom termíny cienuš za najmenší, tež mir so tuten tečen hižo zmier puštenie. Ljubivo, v Smečkecach na vúce za Benžecvarským dvorom so nedželu zase zmier puštia, a pilne rúce přijotuje k tomu tiež ešte svodné plince od popodňacioch. V Radvorju so nedželu kšižná círky po přetvarje znova posvedčí. Svedženský nýž po s procesionom je popodňu 2 maj a potom môže si zajímce círky vobladač a si od Petra Kubanka ponovenie rozvožiť dač. Nedželu odmije se od 10. do 5. tradicionálne nazimské svedžin na Małoholešovským rybarským dvorje. Mimo veľkulturného programu maja tam zajmovaný připodňu jenej skvádnosť so podač na exkurziu k hatam a potom cioch počas časa Girbse přinesče tuž svoj najväčší a najrenší zezarodký sobu. Najlepší dostane potom prémium. A zmiar tam mi za tiež mnoho poskytkov k sobu čineniu. Tiež vaše jabuka môžete sobu přiniesť a družinu postajiť dač, abo vašu kosu denglovať dač.

Tu jsme po takim našim susadam Jack vupraili a došladam dále. Po naši hučni liščinje potom vidžu tam, zo naš přichodný titul nas vidžu do Českeje, z v Českej tam, a tu už poladnimi raz k susadam do Českeje. Tyž voni šako maja včerajšeho zaso potunčenu pfalčiznu na tankovanje, tak je tu už pola nás v Němske. V Českej pak so s dobom dauki zniža runočasnje, pak postaje so tež šednje najvyša možna pfačizna za benzín a diesel a mnoze su čera ižo přes ranicu a su tam tankovali, takéž minených mesacach tež, super, kse čera potom ište raz vosibite rabat vočakovali, ale, kaž Sakske novine pisaja, bych ju tam mnoze přesvapeni. Benzín tum pfačeše dre čera v Rožanach, što še pola zaomja 1,95 € a diesel 2,06 €. To ľudžo nisu celé tak očakovali, myslachu si, že budú podľa nímsky hišče viac lutovač moc. Bola Vilemova za ranicu, bola Zebnice, tam pfačeše diesel a benzín 1. oktobra rúne telko, kažkunc septembra. Diesel menujce v obaj dne 2,18 € a benzín 1,02 €.

0: Krótko pobiedl na hosemie, 7 hodzin 16, a netko podamy so ze Simonom Hidušku zromadnie do stawiznu saksofona. Przed 180 letami pisom jenujcy patent za rónie tutun instrument przyzywił.
1: Crescendo. Hučba krótko a svodko.
2: Tutun zvuk nydom spoznaješ. Čopvy a škropavy. Drude mješky. A drude môže saksofón tež nimale lozysky klinčeč. Vunamakau je instrument Adolfe Sachs, kýž je so 1814 ve Belgijsky narodžil. Jeho nan tvarješe instrumenty, a Ulčec mie z nimi votrosče. Boze sonješe vo svojskim instrumente, kýž je tak silny kajž blachový dujerský instrument, přijušem pak tak pohyblivý a mieški kajž drevjany dujerský instrument. A tak stvori vun blachový instrument z drevjany nahubnikovej sčinku. A vunamaka s tým junkrutný zvuk, kýž vun 1846 na patent přizivý. V přichodných lečesatkách nemôžeše so nový instrument pak tak pravje přesadžič. Mieze národne vobľubovaný bu saksofón hakle s úspechom jazzovej hučby v prvnej polovici 20. letstotka. To Adolf Sachs, po ktorýmž je instrument pomienovaný, viac nedoživí. Nam dženca najbolje v pomiatku je saksofon mjezenarodnje ve spivach kajš Careless Whisper. Abo v Baker Street. V serbske hučbje nadinžeme saksofon, napšikvat v spivach Andreasa Bikinga, šako juntiš sam raje. V Mirčin Veclichovom štojšie darjene nosu saksofon spočatnu melodiju. Tež Ištvan Kobjela je instrument do svojich jazzových interpretáciu ľudových spevov zatvaril. Všetko zaso obľubovaný instrument zmie tuž zaujesče tež ve přichodže dále svoje úspechy.
1: Crescendo. Hučba krótko a svodko.
0: Vo saksofónie a staviznach instrumenta je nám Simon Hiduška povedal. Patent za tunle instrument je so menujúce před 180 letami přizivil. 10 menšinou donna po 8. stynul dom je Dobranje tu z Budušina. Strovitaj dženca, Matej a Katka.

Na rozmune večans, če dženca z zaposvanču CDU krajnem semje Elin Jenčec a statne ministrom za vopsvet a ratostvo Georgom Ludwigom von Breitenbuchom prošeni a to večana posedmich do Nukničanskej baraki. Vinovi svedžen sveča z nova peskecach a to jutce večo od šestčich z cymbalovi skupinu ze českije kajštiš ze serbským dujarským celkom Kmelovanka. V sobotu bude nazemský koncert na česť Jurija Bielka hočiskej cilkvi, kotruž vôduje kôr Budešin. Dživadženice NSLJ vesela so hižo na svoje přichodne predstajenie Floppy Dolls jutce večer na povosmich v Kruščanskej jednoče. V krabatu menia čornom gomcu sveči so konstudženia zaso Domkovanka, sobotu k jednacce Zaraja Kruščanscy muzikanča, potom vystupí folklorný ansambl Vúdvo, nedželu k jednacce Zaraja potom Horjany a na podvimaj vystupí Rievanská skupina zo Smerčacie. Na nazemský svedžen z čenedželu prošení do malého Holešova na Rybalský dvor. Tam maja šelakore kulturne poskytky, ale zajmovaní maja tam připodniu jenej tež skvádnosť so podač na exkurziu k hatam. A v radvoriu so nedželu kšižna cirky znova posvedčí. Svedženský nešpor je popodňu dviemaj, po ním môža si zajímci cirky vobladač a si od Petra Kubanka ponovený rozvožič dač.

0: je piatk krótko po cibielki na 8 a z tym za so czas za Mirčina Vinka.
1: 3, 2, 1. Wie. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: Za čvoječa zromadnošć ľuďom teje neje ničo nové, hakle tele dny sú sledžoky a sledžorio ze Šíne s vôodnočeniom strovotnických dátov jacač 270 tisac osobov pokazali, za ľuďoky sú samotní, zajšo a uščišo, dušenie a čilne skoria. A psychologojo a lekarki z Izraela sú vundano usledžili, za zromadnošť samo nekotre z našich zásadných čilných funkciou na dobro vobliuje. Za to sú oni z jaca čpousta porami vospietne šelaké experimenty prevedli. Tak staj jednym tajkým partneraj raz hromadžeský buk lieba jedvoj raz kúžde sam za sebie. Pšitým a potým sú koncentráciu kreno cokora vopkeč voali. Tuta stupaše spiešnišo a vyše, dež ľuďo sami jedžachu. Jeli máme druhých blízkošti, môže naše čivo potajkým krejne cokor lepe regulovač. A tež čopfotu naše čivo tajkým páči lepe džerži. Tak dobiachu ľuďo dalším pospyče raz sami, raz jako po na 5 menšinov do zimného rumahič a potom mejachu bydl kodžine kvíle so zvorevač. Pšitým mirieše so šun čas temperatúra ich kože. Samo když se při tým nedotkachu, temperatura pola poru tak silně nespadne a potom se ty spěšnišo zase zvorevachu. Nejnže pak při tým o to, hát su ľuďo vědomě zimu mrili, ale kak podvědomé čilné funkcie, procesy člověku riaduja. No a to čině vone v věstých pádach efektivnišo, jeli máme druhých při nami. Jednotlivé efekty sú samo na sebi moličké a za šedne džen nemaja vúznam. Ale, tak sledžoky a sledžorjo, tute moličké efekty moli so přes leta ali džesatky bieze šeo na našu strovotu uskutkovač. Tak, že hižo zajšvých letach nedom jacore studie pokazachu, zostupa riziko zo skoriš na diabetes typa 2 jeli se samotny. Kak to šo netko dokladne romadž zvisuje, fachovce a fachovče hišče dospolne rozkvašť nemoža. Jasne pak je, zo neje na škodu, dež dobre s dobrými so druži.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
0: To by Mirčin Vink z našej rubriku WWW. Česač minčinu, dôsmi s tým je. Dobaranie, netko postruji nás Dr. Taste.

0: Dr. Taste Tobese, spešnje so čas minje, a hajte špola naso dženca, čas tak spešnje minje, tež ceča vusovanska hodina je nedom hižo nimo, všetož je nedom vosmich, ale do toho je vezo hišče Maria Bušina z Radvoria na reče.
1: Nábožné slovo.
2: Dženca 2. oktobra je vopomnenský džen Janžela Pistona. Pamš Klemens Džesate je jun v liče 1670 v katolski cirkvi zavjet. Prenjot nedre myslíme při svoje Janžel Piston najskýre na svetu ľuboznu postavu z kšidvomaj, kotraž nás na všetkých pučach převodža a škita. Ja chcu rade z vami tute mysle ešte trochu dále viešť. Tyž nekotrý škúli človek je menujúci kaž Janžel Piston. Je celé jednore v pravým vokomiku tu. Připoslucha a pozbudžuje. Škit nevoznamenia, so vostanje nam všetko negatívne zalutované, ale so máme v češkých časach nikoho po boku. Runie tak, môže kúžde z nás Janžel Piston za druhých byť. Přečené slovo, telefonát, pomocná ruka a správne připoslúchanie môže druhému človeku veľa voznamenieť. Ale myslička na Janžela Pistona spošča dôveru a zmiruje, šako netreba všetko sam než. Myslu si, že je runie dženca dobrá skvádnosť, so za nikoho pomodlič, kýše vám v živeniu zeperu dal. Snano nichtu, kotry scova nevie, kak vážny vún za druhého bie. A přemyslujte tole raz. Štú bie mi Janže Piston a za koho smím ja to dženca snano byť.
0: Nábožné svo knýma, dženca nadavku a zamovitosť či rádvorskeje vosady Maria Bušina. Peč minčinu, dôl smýstem ja a tuž zaspieva nám netko spievaka skupiny Silbermond Štefani Klosec a to serbsce Lubosč je dom.

0: Polícia z G.
1: V Biskupicach je vođa motorského sredu večer policajské kontroly učeknul, što se čilietne nezasta, ale čekaše z vysokej spiešnosťu po celom mieste. Při tohošču policia kontakt k njemu zubi, požišo pak možachu muža tola išče zvesčič. Prečo njemu sa netko mjezdujem dla jezdženia bez dovolnosti a zakazaného motorového ujezdžovania sliči. Na dvorništu Vojrece staré miesto je so 46-letný muž sredu večer vo nemio postaral. On je tamného pasažíra kšiudžil, voko objakal a tiež zakazanú gestu pokazal a potom s psom dočaha zalieskýš nemieše žaden pranc, nemsce maulkorb. Jako policistča jemu kazachu ča opuščič, bjakaše tiež na nich. Prečivo muži so netko dla užívania značkov ústavu, chráňacích organizáciou a z kšiuženia dla sledži. Neznačí sú v noce na sriedu, bývej vodže pripoviešak s drotným relijovým autom kradnič spýtali. Juncu od VW-a odpovesnili a sobu zali, policia pak jim krotko potom zaso miestče namaka a auto by tiež išče na ním. Při pospeče kradnenia je škoda niedže 1500 euro nastava, zoku KFZ netko sledži a pýta tiež za svedkami. V ostatnjem bývej vodže, tam je policia a voňová vobora, v noce na štvrtk stevone psa z vodového bazena usvobodživoj. Svedk by zveril núzovej situácii namakal a potom pomoc zavoval přes čip mužachu potom tiež miečela psa namakač. Takže byš taj na koncu zbožený muž a jeho zvierečí přečel zaso zjednočenaj.

0: Anitko, pola dnjemy, krótko pobiedl na dziewięć do serbskich nowinu.
1: Wočim, co dźensa rano rěči. A to čítame w nowinach.
2: Při Budyskim z Piatym Jezoru maja pošiem zdaču nowe plany za niedyši Šprevine hotel. Předovzače Travdo Hotels and Resorts ze sredže Sachského Rochlica chce tvarenie boze jako dołolowy hotel Budyšin Honia Vúžica užívač. Na to pokazuje hižo niešto dňo tež banner direktne před ležonosťu. O tym rozprawia čerawše serbske noviny. Travdo je po svojskich informacjach sredžostavske svojbne předovzače, kiž bu leče 2005 založene. Specializovava je so firma predovšim na hotele turistisce zajmavých končinách z boka ulkých metropolu. Aktuálne sluša 26 hotelov z doromady nimale 30 vožemi k tomu. Šprevin hotel sam šako meješe minene leta celé inéšu funkciu, že od 2014 bu stajne zaso jako přebytk za požadariu azyla užívané. Budyský okres je odpovedné zrečenie konc februára tuto leta zakončil. Julius hotel potom přesadžovali a přihrašku dostá firma Travdo za 275 000 €. Netko tu již šo na to pokazuje, zoso domši z Piatym Jezoru přichodne zaso turistisce užíva.
0: Matecuš je za nás do serbskych novinov poladal.

Leto so jižo na konc skila a tu již štoto za so vynže vězo najnovša protika za leto 2027 a tuta je na kvadnistvě Ellen Denitko Vujšva v knize venuja so letca vonje mjestačku v ukodnje Budušina v Osporki a susodni se rodiščo. Tu již ste dvě z mnohých temu vůznamná popriancárnia a serbský misionár v Arktice Jan August Mirčink. Redakciu měješe, kajšiže zálišvých letách, Pietro Šota. Protika so přichodných dňach roznošovariam dodáva, napředajnje nimo toho veľších znatých

0: Buce dam bot nošene, buce tu nestno za nový dom, vůlku záhodu abo parkovaniščo.
1: Noj, tak to docela ještě viděl nejsem.
2: A daleče, pojtaj, pojtaj, změtaj taj šitko na moju poninu.
0: Co to ľubí, jak každý na rok rady spenju?
1: Meniš, je čas za tvárenie?
2: A čas za odnošenie. Odviezu kamenie a cele a přijedu nerom zasok.

0: Jubileje, temajo so vosvečič, a to vizo tež v šuli hinaknije. Tutun tečin spominaja jacere kupvanišča na svoj jubilej. Budeska, serbska, zakvatna vyša šula zladujete na 80-letne vopstače. Čera popotnju so skvadnostne tutoho germošu auli budeskeho kupvanišča svečili. Ljudje Mačeva bi na sveženju podla, a je z direktorko vyššie šule, kajž tež z nedošimi včerjami porečava.
1: Takle miro na Germoši Klinčič. Akordeon a gitara a serbski ludový spev. Zaspevali su čera vučaki a vučerio, nedeši a neciši kolegi serbskeje zakvadnje a vyššie šule Budešin, kajštež hotnoki a hotnorio. Je to kuždoletne tradícia bua a leca k 80-letnemu jubileju šulu su ju vozrodžili, tak direktorka Bärbel Kretschmarjova.
2: A my sme sa rozhodžili, to bude svedžen za šulario. My sme prajli dvojedne, svedčíme, tak sme to tiež tutun týden činili, při rianem slunčnym vedre. A sme v pučovač byli, sme orientacijské bie mieli, sme grafitiové workshopy mieli, torte pekli, jara bauarbeitne program.
1: Tykancu bych ju včera dužto přijotvali, vúčerio gratulanča bych ju jen napekli. Telko miachu sej povedač, to zvosta liedma kvíle za šalku kofia. Nedeši vúčo za šport a vúmilstvo Jozef Švon by samosově tež přikvatal ze 87 letami tre jeden z najstarších.
3: Sem se nedom prajú tam dobyš hič, tokež vile, kýž ja znajú, sú dženca tež tu, jene šuli a pšejú vile dječi v serbštine a zovone tu serbsku reč tak do kajž možno ze smalými skupinami abo riadovieni vúhotuja.
1: Praj nedeši športov vúča. V auli vyššie šule v Budešine je mu napřečo při kofiu sedací vúčaky. Jedna je Ilona Fuktova.
4: No a ja som bola najprv v Horče, potom v základnej šuli, potom na vyššej šuli, tam som ja mila serbšinu, nemčinu a katolsku nábožinu. Teď žila ze šularem, to ja som mi ľubila. Sobo tu šulejú starač, im pomač a po boku stač.
1: Cí leta je mestem na Vúminku, viacere let žesatky by svoje najľubšie pohovanie vukonjava a přeje šuli.
4: No haj, zo ta šula dále vopste a dále tak dere dživa, kaj sme moterom dživali.
0: Vosam džesač letni jubileji serbske zakvadnije a vyššie šule Budešin deletne vosveča. Čera sme tam na tradicionalne germuši nedešich a nečiših vúčerjov pobeli, Lidia Mačiova bie s mikrofonom popuču.

Če sač menšino dođe večjih je spokojniši, dre nekoci školi su, dež mysla na tujnče, pfačizne za tankovanje, kotrž vokomikne zase mame v Nemskej, šako je so s čerovšim dňom, hajde tak menovane tankovanski rabat, zase zavet, ale tež pola našich susodov v Česke, maja vo čerovšeho zase tujnče pfačizne, kaž zakske nujne pisaja, pfačeše tam čera v Ružani, liter benzina 1,95 €, liter diesela 2,06 €, ponad domu pola Vilemova, to je po zaranicu pola Zibnice, tam fačeše čera na prenim dňu tankovanského rabata tiež v Česke. Lito runje tak vele, kajš išče džen do toho. Diesel fačeše vobaj dne 2,18 € a benzín 1,92 €, ale naši připosluchari uviezol šuđe popučuva také nám připosluchárka dodała pfaczizny z Polski. Tam pfaczysze diesel czera w około 2,10 €. Tak trochę dawno hiżo niebie wona tu k tomu pisa. No a jest na notyż susadza z Polski prawie boze hiżo do Czeskie k tankowaniu pojedu. Kiba, k nam do Niemskie? Nie, to zawieszcie nic.

0: 6 minčinov do 9.
1: Nábožné slovo.
2: Mađanca Maria Bušina z Radvoria.
3: Dženca, 2. oktobra je vopomnenski džen Jandela Pistona. Pamš Klemens Džesate je jun v liče 1670 v katolski cirkvi zavjet. Prenjot nedre myslíme při svoje Jandel Piston najskýre na svetu ľuboznu postavu z kšidvomaj, kotraž nás na všetkých pučach převodža a škýta. Ja chcu rade s vami tute mysle ešte trochu dále viešť. Tyž nekotrý škúli človek je mienujúci kaž Jandel Piston. Je celé jednore v pravým vokomiku tu. Připoslúcha a pozbudžuje. Škýt nevoznamenia, so vostanje nam všetko negatívne zalutované, ale so máme v češkých časach nikoho po boku. Rúnie tak, môže kúžde z nás Jandel Piston za druhých byť. Přečené slovo, telefonát, pomocná ruka a správne připoslúchanie môže druhému človeku veľa voznamenieť. Ale myslička na Jandela Pistona spošťa dôveru a zmieruje. Šako netreba všetko sam nieš. Myslu si, že je rúnie dženca dobrá skvádnosť, so za nikoho pomodlič, kýše vám v živeniu zeperu dal. Snano nichtu, kotry scova nevie, kak vážny vún za druhého bie. A přemyslujči tole raz. Štú bie mi Jandel Piston a za koho smím ja to dženca snano byč.
2: Nábožné svoje knýma dženca na doku a zamovitosť či radvorské vosady Maria Bušina.

0: Mati a Anja stesa nekotarodne plastakego a stake. Kuste seitscho glida stakis oknom za viedrom. Žinca zaseras svinco sveši, jo retne na zimski žen. Tak staki pši sebe se mysli.
1: Žinca šne retne žen, musim uživaš, budu zagrodku za zimu prigetovaš. Och, ja mam ešte bejnje vele ževa.
2: Staki smeme sobu ven?
1: Jo, se vie. Přište sobu ven do Svinska. Snaž me, že tej mieteky pomagaš.
3: Och, starki, donias mi přosem do toho to kuchnine blido nadver do Svinca. Při takem rednem vedrie njoco vnúči ve kuchni sejžeš.
1: Jo, ale coga co švence ciniš?
3: Ja co se semje za přiduce nališe upytaš.
1: Jo, to máš pšave, žince ješ neredne vedro, jo, rovno pšave za také živo meja ľuba.
0: A stáky pšosem Mateja, lec možo jomu pomagaš blido za stáku nadvrňasť.
4: Až o dem za blido přimnuš?
1: Slieze, a ty starka vecin pšosem žuria.
3: Gleda, Dina, žin nabok, uac se ešte nichten přes tebe vali.
1: Tak, a južo blido stoj.
4: Trebaš zavis če stov, staka. To cakaj, ne či jaden přinjasu. Staka, hojo stok.
0: Anja jo mjastem to za grodky šva a za kvetkami gleda. Staka pak zahopio suche čuky vyceniš. To jo žijone knakotanje. Skušti je vúščine ubera staka nekotare bobove zernka. Psyck Dina ganja wokovo blida a snuchotajo šuži wokovo.
3: Ach, Dina, co u snuchotaš, ži přec, uac mi ešte s vogonkom bobe z blida doj umiesoš. Anja, pojš prosim raz ku mňo.
5: Ja, ne přižom.
3: Anja, přinies mi prosim plastový škli z komerky kuchni. Přiš raz o mati. Gledaj, kake riedne suche semje mam.
4: Za co vecinioš suche čuky staka?
3: No, aby mögła bobuje zernka přiduce lieto do zemje zatkaš. Tak nie trebam se znua žedne semje kupiš.
1: Víš, Matej, tošte boby sú šikne pla nás ve zagrože narosli. Som je za starku sušou.
3: Pejš, pejš, Anja. Ja južo na tebe cakam.
5: O, staka, ty ale máš viele zernku. Smím tebe pomagaš a teke suche čuky vyceníš.
3: To by riedne bylo, Anja. Gledaj, tak se čuky vyceníju. Ale gledaj, až položíš velike bobové zernka do velikie plastikové šklie. A malé zernka do šklicky.
5: Co god laga to, staka?
3: Velike zernka zachovám se na úsev v přiduce mneše. A z malých bobových zernku zvarjom nám oběd. To bůžo dobrý šníbob.
5: Aha, nien to rozmejom. Velike zernka do velike šklie. A małe do szklicki.
3: Tak to wielgin riednie cenisz, Anja. Jo, jo. No, starki, a maty, nioco ty nama teke pićku pomegasz?
1: Nie, nie, to za mnie nic nie, jo. Musim do zagrodki, na mnie drugie żywo caka.
0: Starki, co slitne grede zrumowasz, dokulasz co rolu przerysz. Teke sprejte kwietki musisz się odryzasz. Wenn man napschauduješ, si belle živa.
4: Staka, mögu ja snaž teke bobe knakotaš ako Anja?
3: No se vie, ty se ľube kelc. Pogledaj na Anju a upytaj bobe ako vena. Kôš velike zernka do velike šklie a małe zernka do šklicky.
0: Staka jo veľgin jasova, až ma pilne pomocnikovu. Netrajo teke dvojko a bobove zernka sú zvúberane. Případne gleda staka na zega a jo se zlikava, jo južo penje postže, ona mu se objedvariš. Tak chvata do kuchnie. Matej a Anja pak vstavate plastakego zagrože.

0: Čujem vám, ľubežiši, také, takier jednočky na zemský koň cvičenia s vašiho familiu. Cvičo neco z toho.
1: Raz, dva, tri.

0: Ako kuśle prejene 5 miaseca come teke žinca pekli nuž do nowego udaša z herskiego časopisa za žiši. Redaktorka pomienia Katarzyna Fidekova nikotare teme net naspomnio a na co mogu sa uchnica uchniki vesebne veseliš?
1: Ja si myslím, až vesebne najmłodsze žiši budú sa jaseliš na memory graše. Jo, také na obraze, ako megu umelovaš, abo na laščejšie gedenka a zvucovania. Ten komik ve drdekojstvách Felixa a Floriana, jo, také oblubovane, a máme nuči riedne ulicovanie s titelom Kto

Ja, pridelať si Janio, to bylo z jako kupku Dead Man's Hand, irská rock folk rock pukka z Lipska. Ja viem, až niko tato ved našich přísluchárdiov majú korenie ve Pelskej, z čo vy vedrosli s populárnymi filmami ve Pelskej Rece, pen znajaša zavisče jeje gvoz Beata Jankovska Cimas, jo jadna tých nejvíci oblubovaných synchronových piedarkov ve Pelskej, jo piedáva napríklad Ariel ve znatým Disney-filmie Pelske Rece. Wenn ja pak teke uspěšna grajarka, wiežeš na płachsze a na jawiščču a ja obdarjona spiwarka oju net słyszymy we napšodu riednym šonsongom, kęć zapopadnio na zimsku melankoliju a napejda zapšałem peważnu timu, żowo to, kak sowiecki reżim ja obchodał ze swoimi ludnostšami, wesebnie z georgijskimi, to ja tekst rusko-georgijskiego pasnikaria Bulata Okučava.

0: rednje habo. Dost ste je tužeca, ale nento vjaselime se na nježecké ruščevanje a Diana Šejcová juž přiketuje týme.
1: Jo, my gledame sledk na dva termina. Larisa Kabešoj z jo za nás ve podstupimje była. Tam dajo wird zachadneje nežele ustajencu nadzasnego serskego umjostva. Dolnoserski kolektiv Vakuum, okovo helle stoletscic, a Lipscheinski kolektiv Noe serske umjostvo, NSK Lipsk, zvežote serske tradicije, umjostki uraz a nadzasne teme. A pönz my z vami v Rubinje byli, ten tyžin sriodu. V tamnej starej šuli sme pokazali náš lešojský film ze serskiego televizijnego magazína Vúžica. Moc drastve. Vo zacuše sebie sersku drastvu oblac, vo moderne a vo autentiske drastvie sme v Rubinje z vami diskutirovali. A Julia Hrišina jo tu diskusiu s mikrofonom zapopadnula. Zorešne prétne oktober jo byl venované muzice, to jo všetci ten svetový žen muziky. Svý žen uhované vod UNESCO. Ale gaž vám ten dátum teke neoznáte byl, nie to zlie. Neželú svišime vod Sebastiana Ilikovského Winklera, co za tým dňom štice. Potakem, bužo do vodmeniate program a ja by se v jaseliva gave zašaltovali. Na pojadnok som ja za vás hove studiu.
0: Jo, a ja by se teke jaseliva mežek Diana.

Přijatelstvo, přijatelstvo a tak možno klincaš serska popmuzika z korom. Lubše luže myslíš o na to, víče jo svížin, šikna buša zacenione s takým obstahajšo ešti žince, šo což trebašo za úspěšne riedne a vedpětajúce konc týženia, taký vám nento žicem. Serska radio dajo víče dopodnia plan našich kolegov v MDR, serdský program v ABB svišišo, co si nížilu, abo kúšte cas v našej audiotece na našom internetovém boku pet rbb-online.de/sorden. Ja bitte ich das wische scho to ein bei neilubsche Instrument, den Instrument togolierter Akkordeon. Ah, to ja. Daniel Colin Franzowski, Akkordeonist, den ja rascogno mon cœur un Akkordeon. Moja Utschoba, ja Akkordeon. Ah, ja, Tomu Janopschikos, ja, moja mir, ja, Gregor Klim. Werde das vielleicht die Aschda, Sieger Herden, doch nennt doch, ob sie Pieswuchanio, der Redner Musiki, mich was der, ja.

0: srednje habo. Dosť je tužica, ale nento vjaselime se na nježecké ruščevanie a Diana Šejcová juž přiketuje týme.
1: Jo, my gledame sledk na dva termína. Larisa Kabešoj z jeho za nás ve podstupimne bola. Tam dajo vet zachadneje nežele ustajencu nadzasnego serskego umjostva. Dolnoserský kolektív Vakuum, okovo helle stoletscic, a lipščanský kolektív Nové serské umjostvo, NSK Lipsk, zvežo te serské tradície, umjostský úraz a nadzasne téme. A pönc my z vami v Rubinje byli, ten týždeň striodu. V tamnej starej šuli sme pokazali náš lešojský film ze serského televízijného magazína Vúžica. Moc drastve. Vo zacuše sebie sersku drastvu oblac, vo modernej a vo autentiskej drastve sme v Rubinje z vami diskutirovali a Julia Hrišina jo tu diskusiu s mikrofónom zapopadnula. Zorešne prétne oktober jo byl venované muzice, to jo všetci ten svetový žen muziky. Svi žen uhovane vod UNESCO. Ale gaž vám ten dátum teke neoznáte byl, nie to zlie. Neželú svišime vod Sebastiana Ilikovského Winklera, co za tým dňom štice. Potakem, bužo do vodmeniate program a ja by se v jaseliva gave zašaltovali. Na pojadnok som ja za vás hove studiu.
0: Jo, a ja by se teke jaseliva mežik, Diana.

0: sabía, Teresio.
1: Nazemske koncerte. Der Tuchelo Shuji ve Wujitze rozwiaselio svoj publikum. Mia se obželio nemi korami a teke ko lipa zgrne Wujitze kenč jo južo septembri ustupio s lipem. Htoš jo ten ustup kora lipe z pančic kukova pšepas muse njento cakaš až do češigo dnia gët. Na tom dniu bužo ten renomirovane ko zase spivaš katolske cerkvi rožajnce na nabožninje. To jo snaš košpa zaulit do grka te je krajine Gornje Łužice, kterých se kroni horjane a jo, ja myslím se ve zimně teke jan jedno ulet. Chtoš něco tak, druhko cakáš jo ten magluku, až jo zašaldoval nento náš program, však máme teke jen ve našej muzice tužen, jako teraz se vinujo nazemským koncertam a slyšiš o něnto spiju přešelstvo s ústou zpívarkou a zpívaliu teje Lipe. Ten titel veznamenio na dolnosherský přešelstvo.